0: On vie, kde je od cesta. A človek netrafí.
1: Rádio FM. Bacha, bacha, bacha.
2: Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mezi začíná být nízko trochu těsnový.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Rádio FM s Gallagherom.
2: And that's just not days when you wake up and see just wish at the end of the day that you hadn't, because you haven't done anything. It's just been a try.